drahá, říká: Miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočko.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

0: spíš kočku s erorem.
1: Za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem

Madame de Jeanjou, do není lidí. Madame de Jeanjou, miluje lidi. Madame de Jeanjou, celá se lidem dá. Madame de Jeanjou, žijící legenda, zbožňuje nemožné výzvy. Líčidlem zamázne jizvy,

tou nedostižnou tvář nesou dál. Proudy, vody vítr vzal, nedopadnou na oltář, jak se zdá.

0: A tím se dnešní česká hudební mozaika pomalu dostává ke svému konci. Děkuji, že jste strávili tento letní večer s českou hudbou. Pokud chcete zůstat s naší redakcí národnostních menšin ještě i nadále, za chvíli následuje romské vysílání. Na další českou hudební mozaiku se můžete těšit ve středu 9. září od 21. hodiny. Do té doby se mějte krásně. Užívejte si poslední letní dny a brzy zase naslyšenou. Loučí se s vámi Pavla Rašnerová.
1: Radio Burgenland, Musik Mosaik. Hier spielen unsere Volksgruppen.

0: čemu jsem propadl ze jména, tramínu z láhve i z krabice, špeku a přírodní lirice. Lirika není moc placená, psát ale můžu jít do sena, píchá to do zad i do stehen, nevzdychám, nekňourám, říkám jen, jsou léta tučná, jsou hubená. Drzá jak barbína na Kena, sojka mě špičkuje z pšenice, prý jako socka jsem stálice, chuděra, senilní, zmatená. Byl jsem ten, kdo něco znamená, nadějný básník a idol žen. Vzpomínky chroupám jak paralen. Jsou léta tučná i hubená. Ptám se, zda alespoň Božena najde mě ve světle měsíce. Bývala, pokud vím, velice špekatá, milá a splašená. Neměla špičatá kolena.
1: Ty snad si,
0: řekla mi,
1: špatnej sen. Ale co, v životě plným změn.